schon bist, obwohl man nicht hier unter meint. Geht er mir? Weil am Bar schau ab, ein bisschen schon da meint. Töben die. Жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлменде ешкім сырламайды. Жырламайды.